0: Rádio.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy okry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

0: když si tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,